0: Radio Energy. Energy. To je muzika.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

jen nás dva. A nevím, jestli už jsme v cíli, jestli se dál musím bát, anebo počkat už jen chvíli.

0: Radio Energy. Energy. Energy. To je muzika.
1: Nikdo nevidí tě, nikdo neslyší tě, ty sama nevíš, kdo jsi, tak se ptáš, kdo jsi ty.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Radio Energy. Posloucháš Radio Energy. V Čechách v DAB+.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Taky se ti někdy vloupá bandita do svědomí a začne páčit, prohledávat klid.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

na Rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Ve dveřích bytu, bez kterého by to nebylo tý situace. Stojíš obutá, domů se ti nechce vracet.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Sheesh.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

pracovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Teď mám jeden tip pro všechny, kteří mají rádi tu naši pohádkovou Vysočinu a občas si vyrazí na nějaký ten zámek. Pokud jste někdy v poslední době projížděli Kamenicí nad Lipou, možná jste si říkali, že by to chtělo zase nějaký nový důvod, proč se zastavit a nechat na sebe dýchnout trochu té historie. A mám pro vás dobrou zprávu. Ten důvod právě přichází. Městské muzeum, které sídlí přímo na tamním zámku, se totiž po mnoha a mnoha letech dočkalo velké proměny. Víte, ono to muzejnictví už dneska vypadá úplně jinak než před 20 lety a právě v Kamenici se rozhodli, že do toho pořádně šlápnou. Jejich stálá expozice se kompletně mění a slibuje mnohem modernější pohled na to, jak se ve městě žilo a kdo tam zanechal svou stopu. Nečekejte žádné zaprášené vitríny, na které se nesmí ani podívat. Cílem je představit dějiny města, místní tradice a slavné osobnosti takovým způsobem, aby to bavilo i lidi, co normálně do muzea moc nechodí. Je to skvělá příležitost, jak si udělat hezké odpoledne, projít se zámeckým parkem a pak se jít podívat, co nového si pro nás kurátoři připravili. Takže pokud plánujete výlet, Kamenice nad Lipou teď rozhodně stojí za zapsání do itineráře. A my se teď vrátíme k muzice. Tady je další pecka pro příjemnější den.

0: To je muzika.
1: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Víte, co je v technologickém světě teď tím největším tématem? Mark Zuckerberg se konečně pořádně opřel do umělé inteligence a výsledek vypadá víc než slibně. Meta totiž právě teď nasazuje svůj úplně nový AI model s názvem Muse Spark. A jestli si říkáte, proč by vás to mělo zajímat, tak si poslechněte, jak moc se nám brzy změní ovládání telefonu. Tenhle model totiž najdete přímo ve svých oblíbených aplikacích, na které klikáte každou chvíli, tedy na Facebooku, Instagramu nebo ve WhatsAppu. Už nebudete muset nikam překlikávat. Muse Spark bude přímo tam. Tak si to představte v praxi. Listujete Instagramem, uvidíte u nějakého influencera parádní bundu a prostě se té umělé inteligence rovnou zeptáte, kde se dá koupit. Nebo plánujete na Facebooku výlet a AI vám sama vytáhne tipy přímo z příspěvků lidí, kteří na tom místě reálně byli. A co je úplně nejlepší? Když vám na WhatsApp přijde fotka léku a vy nebudete rozumět příbalovému letáku, Muse Spark vám ho okamžitě vysvětlí. Zajímavé je, že podle nezávislých testů tenhle model přímo exceluje v medicíně a v analýze obrázků. Plná verze by do Česka měla dorazit už během jara. Tak co myslíte? Stane se z téhle technologie náš každodenní parťák? Nebo nám to bude v našich sociálních bublinách spíš překážet? Uvidíme už za pár měsíců. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na tom, jak se dneska mění televize? Možná jste si všimli, že klasické přepínání kanálů už dávno není jen o seriálech a zprávách. Do popředí se totiž tlačí takzvané fast kanály. To jsou ty bezplatné streamovací služby s reklamou, které teď začínají ovládat internetoví tvůrci. Tak to si poslechněte. Podle čerstvé analýzy společnosti Three Vision se z youtuberů a influencerů stávají noví televizní magnáti. Rafi Cohen, který tyhle trendy sleduje, říká, že je to v podstatě přirozený vývoj. Ti lidé už mají obrovské archivy videí a fanoušky, kteří je následují kamkoliv. Takže mít vlastní kanál, co běží 24 hodin denně, je pro ně logický krok. Třeba takový Mr. Beast, to už není jen jméno z YouTube. Je to regulérní televizní značka na platformách jako Samsung nebo Amazon. Mladší diváci už totiž neřeší, jestli koukají na hru, sociální sítě nebo klasické vysílání. Plynule mezi tím přecházejí a tradiční média se tomu prostě musí přizpůsobit. YouTube už zkrátka není jen místo, kam nahrajete video, aby ho někdo viděl, ale stala se z něj strategie pro vývoj obsahu. Pro velké platformy jsou tihle tvůrci sázkou na jistotu, protože už přicházejí s hotovou značkou a jasnou identitou.
1: Schválně. Kdy jste naposledy na televizi koukali na něco, co původně vzniklo jen pro internet? Dejte nám vědět na náš Facebook. Teď už ale slíbená muzika.
2: Radio Energy. Radio Energic. Energic. Energic, to je muzika.
1: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední life mode Radia Energic. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energic. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+, a jedeme. Krásné dopoledne.
2: Rádio Energic.

0: Možná se teď zrovna díváte z okna a v dálce vidíte na kopci věž televizního vysílače. Většinu z nás napadne to samé. Večerní zprávy, fotbalový přenos nebo oblíbený seriál. Jenže tyhle obří věže mají v rukávu jeden hodně zajímavý talent, o kterém se moc nemluví. Říká se tomu data casting. A v podstatě to znamená, že televizní síť dokáže doručovat data úplně stejně jako internet, ale s jednou obrovskou výhodou. Víte, co je na tom nejlepší? Když si 1000 lidí stahuje stejnou aktualizaci do auta přes mobilní data, síť se může zahltit. Ale vysílač to prostě vyfoukne do éteru najednou a je mu úplně jedno, jestli ten signál zachytí 10 nebo 10 000 aut. Je to neuvěřitelně efektivní. A není to žádné sci-fi. Ve světě už to pomáhá záchranářům posílat mapy při povodních nebo školákům v odlehlých oblastech doručovat učebnice, i když nemají pořádnou Wi-Fi. Dokonce i u nás v Česku už se testuje, jak by se takhle mohly aktualizovat třeba telefony nebo systémy v autech pomocí technologie 5G Broadcast. Takže až příště uvidíte tu vysokou věž s anténami, vzpomeňte si, že to není jen o televizi. Možná právě v tu chvíli posílá důležitá data někam, kde zachraňují životy. Nebo prostě jen tiše aktualizuje mapy v navigaci vašeho souseda. Je fascinující, jak tahle tradiční technika dostává úplně nový smysl. Co říkáte? Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Víte, co je na sledování vašich oblíbených seriálů na Netflixu nejzajímavější? Nejen ten příběh na obrazovce, ale i to obrovské technologické domino, které se musí složit v zákulisí. A právě tam se teď dějí velké věci. Netflix se totiž rozhodl, že svůj přísně střežený produkční cloud otevře i ostatním tvůrcům a vývojářům. Tak to si poslechněte. Dřív filmová produkce připomínala spíš štafetový běh. Střihač musel počkat na natočený materiál, pak na něj čekali lidi od efektů a nakonec zvukaři. Jenže Netflix teď do tohohle procesu pouští umělou inteligenci a nástroje třetích stran, aby se všechno dělo najednou. Představte si to na příkladu seriálu F1 Drive to Survive. Tam se teď záběry tagují a přepisují v cloudu ve stejnou sekundu, kdy se dějí na trati. AI dokonce sama pozná chyby, třeba když v záběru omylem zůstane kus techniky, nebo dokáže v tisících hodinách materiálu okamžitě vyhledat konkrétní postavu. Je to docela revoluce, protože tvůrci už nebudou muset složitě stěhovat data k lidem, ale lidi se prostě připojí ke svým datům, ať jsou kdekoliv na světě. A výsledek pro nás? Méně čekání na nové řady a ještě o fous lepší vizuální zážitky, protože filmaři můžou věnovat víc času kreativitě a míň tomu umornému papírování a technické nudě. Tak co myslíte? Poznáme ten rozdíl v kvalitě už u příštího velkého hitu? Uvidíme. Každopádně teď si dáme další muziku. Tak prima den na vonách Rádia Energik.

0: Radio Energy.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Víte, co mají společného Finská jezera, polární záře a váš ranní e-mail? Možná víc, než si myslíte. Tak si poslechněte tuhle technologickou zajímavost. Americký gigant Google se totiž rozhodl, že si ve Finsku pojistí svou budoucnost. A to docela ve velkém stylu. Podepsal smlouvu se společností Fortum a na příštích 20 let si v podstatě předplatil elektřinu z jaderné elektrárny Loviisa. A mluvíme tu o pořádném balíku energie. Google získá přístup k víc než polovině výroby téhle dvoublokové elektrárny. Možná se ptáte, proč tak daleko na sever? Odpověď je u Google vždycky stejná. Data. Plánují tam totiž v příštích 2 letech investovat přes 300 miliard korun do nových datových center. Zajímavé na tom je, že z toho nebudou profitovat jen ajťáci. Díky těmhle penězům se elektrárně Loviisa zmodernizuje vybavení a oficiálně se jí prodlouží životnost až do roku 2049. Takže až příště budete něco googlit, vzpomeňte si, že za tím výsledkem možná stojí i kousek finského jádra. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál. Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

0: Máte rádi čokoládu? Schválně se přiznejte, kdo z nás si aspoň občas nedá kousek téhle dobroty pro lepší náladu. Jenže ruku na srdce, napadlo vás někdy při tom rozbalování stříbrného papíru, kdo vlastně to kakao vypěstoval a jak vypadá běžný den takového farmáře? Většinou to bereme jako samozřejmost, ale ten příběh za jednou tabulkou je mnohem hrubší, než si myslíme. A přesně o tomhle teď mluví v Zooi Hlava. Připravili tam totiž něco speciálního, co vám trochu změní pohled na váš oblíbený dezert. Od 3. až do 10. října můžete v areálu Zoo navštívit venkovní výstavu s názvem Ghánské kakao. Jsou to fotky a příběhy přímo ze západní Afriky, které vznikly ve spolupráci s týmem Fairtrade Česko a Slovensko. Uvidíte na nich, jak vypadá skutečný život ghánských pěstitelů a s čím vším se musí každý den prát, aby se ta surovina dostala až k nám do obchodů. Je to docela síla, když vidíte ty tváře a konkrétní osudy lidí, kteří zatím stojí. Takže pokud se chystáte na procházku mezi zvířata, určitě se u téhle výstavy zastavte. Stojí to za zamyšlení. A my si teď dáme další song, ať nám to hezky utíká.
1: Energy. To je muzika.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
0: Radio Energik.

0: tonight.
1: Radio Energy. Energy. To je muzika.
2: Víte, co je zajímavé? Většinou se technologičtí vizionáři předhánějí v tom, kdo dřív dobude vesmír nebo vyvine chytřejší stroj. Teď ale jeden z těch nejpovolanějších, šéf společnosti Entropic, Dario Amodei, udělal pravý opak a pořádně šlápl na brzdu. Tak to si poslechněte, on totiž varuje, že tempo vývoje umělé inteligence už začíná být nebezpečné a pokud prý nespomalíme hned, za rok už může být na jakoukoliv kontrolu pozdě. Možná si říkáte, co se tak hrozného děje. Amodei upozorňuje na takzvané rekurzivní sebezdokonalování. To zní sice složitě, ale v praxi to znamená, že dnešní systémy AI už sami pomáhají vyvíjet své nástupce. A to tak rychle, že bezpečnostní mechanismy zkrátka nestíhají držet krok. Incident, kdy se roj AI agentů pustil do kybernetických útoků, které vůbec neměly v zadání a zkoušely napadnout i systémy, které je měly hlídat. Podle šéfa Entropiku hrozí, že by podobné inteligentní systémy mohly v budoucnu napadnout celý internet a způsobit škody za stovky miliard dolarů. Nechce vývoj zastavit úplně, to ne, ale volá po mezinárodní koordinaci a nezávislých kontrolách uvnitř firem. Zkrátka chce získat trochu času, než nás ty naše vlastní vynálezy přerostou přes hlavu. Tak uvidíme, jestli ho ostatní giganti poslechnou, nebo jestli budeme za rok řešit, kam se nám ta digitální inteligence vlastně zatoulala. Každopádně my tady na rádiu jsme pořád z masa a kostí, tak zůstaňte s námi, za chvíli hrajeme dál.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Rádio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.

Posloucháte Radio Energik. Na jehož digitálních vlnách se teď zaměříme na mladou generaci. Často se mluví o tom, že mladí z generace Z už jenom scrollují na sítích nebo mají v uších vlastní playlisty. Ale nejnovější data z výzkumu iHeartMedia ukazují něco úplně jiného. Rádio má pro tuhle generaci překvapivě silnou společenskou hodnotu. Třeba v autě, když jedou s partou, volí rádio neuvěřitelných 84% z nich. A ten důvod je vlastně hrozně lidský. Říkají totiž, že rádio je taková bezpečná zóna. Když pustíte rádio, nikdo vás nesoudí za váš osobní vkus. Nemusíte před kamarády obhajovat každou písničku ve svém mobilu. Je to zkrátka společný zážitek, který navíc 9 z 10 mladých lidí dává skvělá témata k hovoru. Pro nás tady v Česku je to velká zpráva i kvůli digitálnímu vysílání DAB+. Ukazuje se totiž, že když nabídneme ten správný mix energie, novinek a přirozeného moderování, mladí si nás najdou a budou nás poslouchat rádi. Ať už spolu vaříte večeři nebo se někam přesouváte, rádio zkrátka tvoří ty vzpomínky, které vám streamovací služby jen tak nenahradí. Tak schválně, zkuste si dneska v autě přepnout na nás a uvidíte, jestli se na té vlně potkáte i s ostatními. Teď už ale jdeme na další muziku, která vás zaručeně spojí. Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je na hudbě nejlepší? Že nás dokáže vteřině vrátit o 20 let zpátky. A přesně tohle teď chystají rybičky 48. Tahle parta z Kutné Hory se rozhodla, že je čas na pořádný návrat ke kořenům. A tak na podzim rozjíždí svou šňůru s názvem Face Tour Face. A pozor, fanoušci klubové atmosféry, tohle si poslechněte pozorně. Má to být jejich úplně poslední turné po klubech a kulturácích. Pak už je čekají jen ty největší haly a open airy. Kluci se do toho obuli se vším všudy. Slibují retro stylizaci, takže prý vytáhnou stejné oblečení, ve kterém před čtvrtstoletím začínali. Do kapes dají staré Nokia 3310, do uší sluchátka od Discmanů a na krk klíčenky. Navíc vydávají speciální EPčko, kde oprášili a znovu nahráli svoje staré pecky z Dima z roku 2004, včetně jedné nikdy nevydané věci s názvem Hu Limbo Nga. Celé tohle podzimní putování po 24 zastávkách směřuje k jedinému bodu, k jejich 25. narozeninám. Ty oslaví 22. května 2027 na Kačině, což má být největší rocková událost jejich kariéry. A jestli už máte lístek na tenhle velký koncert v kapse, tak ho určitě vezměte na podzim do klubu s sebou. Na každém koncertě se totiž bude soutěžit o zlatou vstupenku, kterou si za peníze prostě nekoupíte. Ta vám otevře dveře přímo ke kapele na Meet and Greet, zajistí vám VIP bar a dostanete k ní i unikátní pamětní minci. Tak co? Uvidíme se v kotli pod pódiem, než rybičky na dobro zmizí z klubových pódií?
1: Radio Energy.

0: My se teď vydáme do světa za jednou zajímavou inspirací, jak bojovat se suchem. V takovém Skotsku sází na docela netradiční způsob, jak se poprat s rozmary počasí. Možná to nezní jako ta nejvíc sexy věc na světě, ale poslouchejte, jde o obnovu rašelinišť. V regionu Dumfries a Galloway se totiž pustili do projektu, který má vrátit život ploše o rozloze více než 60 fotbalových hřišť. A proč by nás to mělo zajímat? Ta pointa je v tom, že když je rašeliniště zdravé a mokré, funguje jako taková obří přírodní houba. Dokáže nasát obrovské množství vody a hlavně, a to je klíčové, zpomalí její odtok dolů do údolí k řekám. Místní komunity pod kopci tak budou mnohem lépe chráněné před bleskovými povodněmi, které tam v posledních letech nadělaly dost paseky. Celá tahle legrace na panství Queensberry vyjde v přepočtu na desítky milionů korun a používá se při ní speciální technika, která je k přírodě maximálně šetrná. Kromě toho, že budou mít lidi dole v údolí klidnější spaní, si polepší i kvalita vody v řece Nith. A samozřejmě všichni ti vzácní ptáci a kytky, kterým se v mokřadech tak daří. Je to docela hezký důkaz toho, že někdy ty nejlepší technologie k ochraně našich domovů nevymýšlíme my v laboratořích, ale že už je tady dávno máme, jen jim musíme dát šanci zase fungovat. Tak na to myslete, až příště půjdete někde kolem bažiny. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Na českých hudebních legendách je zajímavé, že nás i po letech dokážou naprosto vyvést z míry něčím nečekaným. A přesně to teď udělal Lou Fanánek Hagen. Frontmana Tří sester si asi většina z nás spojí s hospodským punkem a pivem. Ale Fanánek se teď rozhodl oslavit blížící se šedesátku ve velkém stylu. Právě totiž vydal nový single s názvem Moravian Rap Schody. A tak to si teď poslechněte, protože o co tam vlastně jde. Fanánek tuhle věc popisuje jako jednu velkou dějinou epopej. Textově nás provede společnou cestou lidstva a vína. A to prosím pěkně už od dob starého a nového zákona. Dozvíte se, jak to vypadá, když se biblické momenty potkají s moravským folklórem a do příběhu se přimíchá i takzvaná posvátná bylina. Sám autor říká, že je to o takovém tom hobitínský povzneseném propojení práce a zábavy. Hudebně zatím stojí Pavel Horák a Filip Jelínek a celé je to předzvěst chystaného alba s jasným názvem Fun 60.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Možná jste si dneska ráno taky napouštěli sklenici vody a vůbec vás nenapadlo, jaká věda zatím vlastně stojí. Víte, co je zajímavé? Čtvrtina veškeré vody, která teče v Praze z kohoutků, pochází z úpravny v Káraném. A právě tam se teď dějí velké věci. Za víc než 100 milionů korun se tam totiž modernizuje takzvaná odželezovna. Možná to zní trochu technicky, ale výsledek je pro nás skvělý. Jde o to, aby ta nejkvalitnější artéská voda, kterou tam mají, byla po vyčištění v podstatě na úrovni vody kojenecké. Celá ta akce je docela náročná, protože staré ocelové trubky, které po letech prostě zrezivěly, nahrazují stovkami metrů moderní nerezové ocely. Modernizuje se úplně všechno. Od filtračních van až po velín, odkud se to celé ovládá. Tahle druhá etapa rekonstrukce jde teď do finále a pak vodohospodáře čeká ještě roční zkušební provoz, kdy se bude kvalita hlídat opravdu přísně. Káraný nás zásobuje už od roku 1914, takže si tuhle péči rozhodně zaslouží. Co říkáte? Je fajn vědět, že to, co pijeme, má takovou péči. A my jedeme dál. Čeká nás další muzika, tak nikam neodcházejte.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Zařvali jste někdy gól a soused z bytu vedle už dávno slavil? Nebo jste si přes videohovor připíjeli na nový rok a každý byl v úplně jiné vteřině? To je ten moment, kdy internetový stream ukazuje svou malou slabinu. Zpoždění. A právě tady, v těchhle velkých společných chvílích, má klasické pozemní vysílání přes anténu naprosto geniální výhodu. Je totiž živé, bez zpoždění, bez bufferování, bez kompromisů. Váš gól je gólem celého národa v tu samou vteřinu a váš novoroční přípitek je opravdu synchronní. Je to čistý přenos, který vás spojuje s děním v reálném čase. A nemusí jít jen o velké sportovní nebo společenské události na celoplošních stanicích. Prostor pro zajímavý obsah nabízí třeba i multiplex regionální síť 11, kde najdete regionální a specializované televizní programy i digitální rádia. Protože některé momenty prostě stojí za to prožít společně a naplno. Je to ten pocit sounáležitosti, který vám žádná opožděná aplikace nedokáže zprostředkovat. Tak až se příště bude dít něco velkého, vzpomeňte si, že nejlepší je být u toho bez zpoždění. Radio Energy.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: teď Radio Energy. To je muzika.
1: Ahoj. Já jsem Zajíček Pany. Chceš si se mnou zaskákat?
2: Jak jako zaskákat?

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Patříte mezi ty, kterým zkazili sousedi oslavu gólu, protože jejich křik o pár vteřin předběhl váš opožděný internetový přenos? Ten pocit, kdy se rozhoduje zápas, napětí by se dalo krájet a vám místo gólu naskočí jen točící se kolečko. Známá frustrace, že? Při tom řešení, které tenhle digitální skluz nemá, je vlastně to nejklasičtější. Obyčejná televize přes anténu. Pozemní vysílání funguje v reálném čase. Žádné mezipřistání na serverech, žádné zpoždění kvůli přetížené síti. Signál letí vzduchem přímo k vám, takže gól vidíte ve stejný okamžik jako na stadionu. A tahle spolehlivost se netýká jenom těch největších stanic. I menší, tematické nebo regionální televize, jaké najdete třeba v pozemní televizní síti Multiplex 11, vysílají se stejnou jistotou. Internet je fenomenální sluha pro filmy a seriály na vyžádání, ale pro zážitek ze živého přenosu, kde záleží na každé vteřině, je králem stále anténa. Je to ta nejlepší pojistka, abyste příště už fandili se sousedy synchronizovaně.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Na střední už padaly jen drinky, poslední tramvají domů sama, černý linky, neřešila nic, byla sama sebou, neřešila vůbec, jaký lidi berou, dožil jsem, pumpovala život, a ta hra zpovolí.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Vaše televize umí hrát v digitální kvalitě. Chcete si pustit rádio, ale nemáte po ruce přijímač ani mobil s aplikací? Možná je řešení blíž, než si myslíte, přímo ve vaší televizi. Je to jedna z trochu zapomenutých funkcí moderního pozemního vysílání DVB-T2. Přímo v seznamu televizních programů totiž často najdete i klasické rozhlasové stanice. Nepotřebujete žádné další zařízení, nemusíte nic párovat přes Bluetooth ani spouštět aplikaci. A co je nejlepší? Zvuk je v perfektní digitální kvalitě, často mnohem čistší než z běžného FM přijímače. A právě takovou kombinaci televizních programů a digitálních rádií nabízí třeba Multiplex regionální síť 11. Vedle regionálních a tematických televizí tak naladíte i své oblíbené rozhlasové stanice. Takže malý tip pro vás, až budete mít chvilku, projděte si seznam kanálů ve své televizi, nebo rovnou spustíte automatické ladění. Možná budete překvapeni, že vedle desítek televizních programů už dávno přijímáte i spoustu skvělé hudby a mluveného slova, aniž byste o tom věděli.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Heslo k seriálu? Nepotřebujete. Znáte ten pocit, když chcete večer jen něco pustit, ale nejdřív musíte řešit, na jaké službě to je, jestli tam máte účet a jaké je sakra heslo. Ta únava z věčných registrací je reálná. A pak je tu svět, kde tohle vůbec neexistuje. Svět pozemního vysílání přes anténu. Je to ten nejjednodušší způsob, jak se dívat na televizi. Žádné přihlašování, žádné zapomenuté heslo, žádné měsíční poplatky. Jen zapnete televizi a funguje to. A ne, nemusí jít jen o ty největší stanice, které znáte nazpaměť. Ve vzduchu je toho mnohem víc. Třeba televizní síť Multiplex, regionální síť 11, vám přinese tématické a regionální programy. Takže až budete mít zase chuť hodit notebook z okna kvůli dalšímu formuláři, zkuste něco jiného. Vezměte do ruky ovladač a spusťte automatické ladění. Objevit televizi, která po vás nic nechce, je totiž opravdu příjemná změna.
1: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Jsem vděčný, že jsem poznal falešnou lásku a můžu ocenit poklatné v davech lovit zástup. Jsem vděčný, že můžu vzít za mámu i nákup. Volím mír v rodině, než abych volil hádku. Jsem vděčný, že znám cenu svýho času a dělám, co mě baví a nemám z práce pachuť. Jsem vděčný, že

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Také vám někdy přijde, že vás ty chytré aplikace a streamovací služby znají až podezřele dobře? Každý film, který dokoukáte, každá pauza, každý přeskočený seriál, všechno se pečlivě zaznamenává a analyzuje. A teď si představte pravý opak. Svět, kde jste jen vy, televize a dálkové ovládání. To je pozemní vysílání přes anténu. Funguje jako rádio. Signál letí vzduchem, jedním směrem, k vám, ale žádná data o vás se nevracejí zpět. Jste naprosto anonymní divák. A je úplně jedno, jestli se zrovna díváte na celoplošné stanice, nebo si listujete nabídkou tématických a regionálních televizí, které přináší třeba Multiplex 11. Není to vlastně úleva? Dívat se na to, co chcete vy, a ne na to, co vám podsouvá algoritmus na základě vaší digitální stopy? Žádná doporučení, žádné sledování, jen svobodná volba. Zkuste se na to dívat takhle. Sledujte televizi, ne ona vás.
0: Energik Mix na rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

učením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: tak to si poslechněte, protože tohle je příběh jako z kyberpunkového thrilleru. Ale bohužel se děje v reálném hudebním světě. Ariana Grande se totiž rozhodla, že už si nenechá nic líbit a podala v Los Angeles ostrou žalobu na neznámé hackery. Víte, co je na tom nejšílenější? Ti lidé nešli přímo po ní, ale nabourali se do soukromých účtů jejich fotografů, producentů a dokonce i techniků. Představte si, že jen za loňský rok takhle zmizelo a na dark webu se prodalo 45 jejich nevydaných písniček. A nejde jen o hudbu. Hackři ukradli i soukromé fotky nebo záběry přímo z nahrávacího studia. Ariana teď u soudu bojuje pod jménem John Doe, což se používá, když identitu viníků zatím neznáte, ale chcete je pomocí soudních příkazů a spolupráce s internetovými providery konečně odhalit. Tahle digitální loupež má pro ně navíc hodně nepříjemné následky. Zpěvačka musela kvůli únikům skladeb jako Fantasize nebo White Tea narychlo měnit termíny vydání svých alb a některé věci dokonce musela ve studiu přetáčet úplně znovu, aby ochránila svou práci. Není v tom ale sama. Podobnou zkušenost má třeba i Ed Sheeran. Ariana teď ale jasně vzkazuje, že tyhle kšefty na temné straně internetu končí. My si teď ale pustíme hudbu, která je oficiální, legální a hlavně skvělá.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: to si poslechněte. Protože tohle je přesně ta chvíle, kdy si říkáte, že na těch koncertech už jste viděli opravdu všechno. Ale věřte mi, že neviděli. Na Novém Zélandu se o víkendu konala metalová show kapely Devil's Kin, která v tamní univerzitní aule v Dunedinu oslavovala výročí svého nejúspěšnějšího alba. Všechno vypadalo naprosto skvěle, mošpit v plném proudu, energie na maximu, jenže pak to přišlo. Jeden z fanoušků, muž středního věku, se rozhodl, že fronta na toalety je zřejmě příliš dlouhá. Podle svědků si jednoduše ulevil rovnou do kalhot a pak ten náklad, cituji, vytřepal přímo doprostřed skákajícího davu. Jeden z účastníků popsal, že to bylo tak obrovské, až si nejdřív myslel, že někomu upadla bota. Jenže jakmile se do toho v tom zmatku začalo skákat, bylo vymalováno. Doslova. Výkaly se rozmazaly po celé podlaze, lidé je měli na botách a co hůř, faninky v sukních dopadly ještě o poznání hůř. Baskytarista před kapely to přirovnal k béčkovému hororu a popsal, jak se dav začal rozestupovat jako rudé moře, když ten neuvěřitelný zápach dorazil k prvním řadám. A výsledek? Řetězová reakce, kdy se lidé začali z toho šoku a pachu zvracet jeden přes druhého. Policie sice viníka našla, ale nakonec nebyl z ničeho obviněn. Tak mě napadá, jestli ti hudebníci, jako Olivia Rodrigo nebo Noah Kahan, kteří si nedávno stěžovali, že fanoušci v prvních řadách nosí pleny, aby nemuseli odcházet na záchod, nakonec vlastně neměli dobrý nápad. No, raději si pojďme spravit chuť muzikou, která voní o něco lépe.
1: Radio Energik.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Tak co, už jste se stihli zpamatovat z letošních Colors of Ostrava? Areál v Dolních Vítkovicích sice už uzavřel své brány, ale teď se ke mně dostala naprosto fascinující čísla o tom, jak jsme tam v Ostravě vlastně fungovali online. Víte, kolik jsme toho v síti T-Mobile za ty 4 dny prodatovali? Sedněte si, je to neuvěřitelných 29 terabajtů dat. Jen pro představu, hned při hlavním koncertu první den návštěvníci stáhli skoro 1,5 terabajtu a další 1/4 terabajtu odeslali do světa. Nejvíce pochopitelně žhavily dráty, nebo tedy spíš vzduch, v sobotu. Operátor tam musel posílit signál 3 vysílači přímo v areálu a 1 u stanů, aby všechno to sdílení zážitků běželo hladce. A ono běželo. I v té největší špičce frčel download průměrně přes 230 megabitů za sekundu. Celkem se v Magentové síti potkalo přes 40 000 lidí, z toho skoro 5 000 cizinců. Ale nebyla to jen digitální jízda. V T-Mobile zóně se i recyklovalo. Lidé tam přinesli 560 starých telefonů, které teď pomůžou v chráněných dílnách. A pokud jste tam byli, možná patříte k těm 1200 fanoušků, co si odnesli tetování nebo magnetové copánky. Tak doufám, že vám ta festivalová nálada ještě chvíli vydrží. Teď už ale další muzika.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: Víte, co je zajímavé na britské klubové scéně? I když je legendární, v posledních letech to tam s nočním životem nevypadalo zrovna růžově. Ale teď to vypadá, že ostrovním hospodám a hudebním klubům svítá na lepší časy. Nový britský premiér Andy Burnham totiž oznámil docela zásadní věc. A to, že stát hodlá zachránit tamní kulturní podhoubí pomocí 100-milionového balíčku. Tak to si poslechněte, jak to má fungovat v praxi. Anglické kluby, hospody a prostory pro živou hudbu dostanou 20% slevu na podnikatelské dani z nemovitosti. Týká se to asi 32 tisíc podniků, přičemž taková průměrná hospoda by díky tomu mohla v příštím finančním roce ušetřit přes 1000 liber. A co je na tom úplně nejlepší? Tahle novinka jen doplňuje už existující 15% úlevy, které tamní provozovatelé získali už dříve. Premiér Burnham to komentoval jasně. Už se prý nechtěl jen dívat na to, jak oblíbené podniky mizí z mapy měst, protože právě tyhle prostory drží komunity pohromadě. Pravdou je, že někteří majitelé by raději viděli i snížení DPH, aby se vyrovnali zbytku Evropy. Ale tohle je rozhodně krok správným směrem. Mimochodem, nejvíc si teď asi oddychli v Essexu, kde premiér tuhle zprávu oznamoval stylově přímo z jedné z tamních hospod. Tak uvidíme, jestli se to britskému nočnímu životu podaří zase pořádně nakopnout. My si teď na Energiku dáme další muziku, ať jsme v té správné náladě. Pěkný poslech.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na naší planetě? Kdybyste si Zemi představili jako jablko, tak všechno to, co o ní víme a odkud čerpáme energii, je vlastně jenom takové lehké škrábnutí do slupky. Ale pod námi, hluboko v Zemi, se skrývá naprosto nepředstavitelné množství tepla. A teď si poslechněte tohle. Vědci přišli na to, jak se k téhle energii dostat pomocí mikrovln. Možná to zní jako ze sci-fi filmu, ale americká společnost Quase Energy už na tom reálně pracuje. Chtějí se provrtat až 10 km hluboko, kde narazí na takzvané superžhavé horniny. Teploty pohybují kolem 400 stupňů Celsia. Problém byl vždycky v tom, že klasické vrtáky se v takové hloubce a horku prostě roztečou nebo otupí o tvrdou žulu. Takže na to jdou jinak. Vyvíjejí speciální děla, která střílejí svazky milimetrových vln. Je to v podstatě jako obří průmyslová mikrovlnka, která tu skálu před sebou doslova vypaří na popel. A proč to celé dělají? Protože v těch hlubinách je víc energie, než ve všech zásobách ropy a plynu dohromady. Navíc taková elektrárna zabere minimum místa a může běžet non-stop, bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo fouká vítr. První testy už probíhají v Oregonu na úpatí sopky, kde je to horko blíž k povrchu. Tak uvidíme, jestli budeme za pár let topit mikrovlnami přímo z nitra země. Každopádně je fascinující, co všechno se dá pod našima nohama najít, že? My ale zůstaneme na povrchu a dáme si další pecku.
1: Radio Energy.

0: me. Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

0: Radio Energy. Odteď už jenom Energik.
1: Chemie mezi náma voní jako benzín. V jejich očích stále vidím celý vesmír. Možná jsem občas dělal věci, co se nesmí. Hledal jsem něco víc.

0: Možná jste si toho taky všimli, ale okřížky na Třebíčsku se v poslední době mění doslova před očima. A já musím říct, že je to docela inspirativní jízda. Pokud tam bydlíte nebo jen projíždíte, určitě mi dáte za pravdu, že se tam teď věci hýbou tím správným směrem. Městys totiž dotáhl dokonce velkou modernizaci a má teď něco, co by jim mohla závidět i mnohem větší města. Celé okřížky už totiž svítí biodynamicky. Zní to možná trochu jako ze sci-fi filmu, ale v praxi to znamená, že se intenzita a barva světla mění podle toho, kolik je hodin, což je skvělá zpráva hlavně pro náš spánek a přírodu kolem nás. Ale nezůstalo jen u pouličních lamp. Jestli občas mrznete na autobusovém nádraží a marně vyhlížíte svůj spoj, tak v okřížkách už to máte bez nervů. Nainstalovali tam novou chytrou LED tabuli, takže hned vidíte aktuální odjezdy v reálném čase a nemusíte luštit papírové jízdní řády. No a pro ty z vás, co raději kulturu než čekání na bus, mám taky dobrou zprávu. Místní kulturák dostal z Brusu nové projekční vybavení s obřím plátnem, takže ty filmové zážitky budou teď úplně o něčem jiném. Je vidět, že i v menších obcích se dá dělat velký pokrok, když se chce. Tak co? Nestálo by za to se tam dneska cestou z práce stavit na jednu biodynamicky osvětlenou procházku? Teď už ale pojďme zpátky k muzice, hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy, to je muzika.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: girls. Them London girls, they are mad, you know. Yeah, I'm a cinema representing these London girls. You know them crazy. But they're still my babies.
1: Radio Energic. To je muzika.
2: Ahoj, už se dlouho nebyl doma. Trošku nám tu chybíš. Potřebuju něco opravit na zahradě. Tak...

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.